0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Kamčatku, konkrétně na sopku Krašeninnikov na tichomořském pobřeží Ruska. 30. července 2025 udeřilo nedaleko v oceánu zemětřesení o síle 8,8 a zdá se, že tenhle otřes jednu ze dvou sopek doslova probudil ze spánku. O pár dní později začala ze severního kráteru vytékat láva, a to poprvé za velmi dlouhou dobu. A teď to nejlepší. Americko-indická družice pořídila celou tu podívanou jako časozběrné video. Jak uvádí NASA, láva se po svahu rozlézala jako úponky vinné révy, pomalu, trpělivě, ale naprosto neúprosně. Planeta Země si tedy uspořádala vlastní ohňostroj a nikoho nepozvala. Naštěstí máme kamery ve výškách, které nikdy nemrkají. Tak si dnes dopřejte něco teplého, ale prosím, ne tak teplého jako Kamčatka. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had a loyal following here that encouraged me to be what I am.
2: Karl Anderson se proslavil rolí Jidáše v broadwayském muzikálu Jesus Christ Superstar a tuto roli si zopakoval i ve filmové verzi. 20. září 84 vydává CBS jeho druhou desku On and On, ale ani té, ač je zdařila a měla slušného producenta, se nepodaří vstoupit do americké hitparády. Na velký a jediný úspěch v žebříčku singlů si Karl Anderson bude muset počkat ještě 2 roky.
3: Ladies and gentlemen, please welcome CBS recording artist Karl Anderson.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Dnes nás čekají především novinky v kinech. Brad Pitt musí se svým ovčákem bojovat o život v srdci divočiny. Dvě holky uvíznou na děsivé stěně v traileru Na hraně smrti 2 Death Point. Kromě spocených dlaní čekejte i závrať. Avengers Endgame se vrací do kin ve speciální edici a na Netflix se vrátila studentská klasika Jiný svět. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: put it there, pal. Damn, you're handsome. It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: Action! Do kina nově vstupuje akční drama V srdci divočiny. Brad Pitt v něm hraje penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta, který se vydává do aljašské divočiny se svým psem Odinem, německým ovčákem a taky válečným veteránem. Oba spolu už jednou přežili válečnou zónu, jenže tentokrát Jamesovi při pilotování malého letadla vypoví službu zdraví a stroj skončí v troskách. Dva pořádně otlučení parťáci kolem dokola nehostinná příroda a jediná naděje na přežití je dojít zpátky do civilizace. Režie se ujal David Ayer, který s Pittem natočil už válečné drama Železná srdce a o svém hlavním hrdinovi říká, že je to zvíře, působí tak zranitelně a civilně, jak ho ještě nezažil. 62-letý Pitt si navíc většinu akčních scén odehrál bez kaskadéra. Aljašku mimochodem zahrála panenská příroda Nového Zélandu, takže dubléra tu má divočina. V dalších rolích se objeví J.K. Simmons a Anna Lambie. Přežití muže a psa V srdci divočiny najdete nově v kinech a uvádí ho Cinemart.
2: What kind of line of work are you in, James?
3: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
3: Bone was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
2: Same asshole get his leg?
3: Yeah.
2: I hope you gave that fella a piece of your mind.
3: I shot him in the head.
4: Damn.
5: Stand it up.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.

0: Cap, you read me? Cap, it's Sam. Can you hear me? On your left.
1: Action! Do kin se vrací jeden z největších trháků posledních let, Avengers Endgame, a to v podobě special edition. Připomeňme si, o co šlo. Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a citelně oslabené Avengers donutil sebrat poslední síly a pokusit se vrátit úder. V finále 22 filmů studia Marvel natočili bratři Anthony a Joe Russo, běží přes 3 hodiny a ve speciální verzi je ještě o 3 minuty delší. Pro fanatiky možná vzrušo, pro běžného diváka prostě nepostřehnutelné. Hlavní lákadlo je ale jinde. Special Edition nabídne exkluzivní upoutávku na očekávaný film Avengers Doomsday. A kdo si vybere sál s certifikací Infinity Vision, což je nová značka Disney pro prémiová velkoformátová kina s velkým plátnem a špičkovým zvukem, uvidí z Doomsday ještě jeden teaser navíc. Takže pokud jste Endgame viděli 6x, máte oficiální záminku pro kolo 7. Avengers Endgame Special Edition najdete nově v kinech pod hlavičkou Falcon.
2: Avengers!
3: Assemble. We have a plan. 6 stones, 3 teams, 1 shot.

0: you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand. If it rains, the planks will be too slippery to turn back. And that high up, even your fear has nowhere to go.
1: You have to do something that makes you feel alive.
2: Action! Kdo má rád filmy, u kterých se potí dlaně, ten si nově v kinech přijde na své. Přichází Na hraně smrti 2 Dead Point, pokračování výškového thrilleru z roku 2022. Hlavní hrdinka Jax se vyrovnává se smrtí své sestry Hunter a rozhodne se jí vzdát hold tím nejméně rozumným způsobem, jaký si jde představit. Vydá se spolu s Huntřinou bývalou přítelkyní na výstup na horu Kvan. Někde 1500 metrů nad zemí, na úzkých prknech přibitých do skály, je zastihne sesuv kamení a cesta zpátky přestane existovat. K závrati se navíc přidají věci, které si obě dosud nechávali pro sebe. Režie se ujali bratři Michael a Peter Špírychové, v hlavních rolích hrají Harriet Slater a Arzema Thomas. Jednička si získala diváky hlavně tím, že vydržela 90 minut na jednom místě a stejně vás nepustila ze židle. Dvojka evidentně sází na to, že výšky se dá vždycky ještě o kousek přidat. Na hraně smrti 2 Dead Point najdete nově v kinech a přináší ho Vertical Entertainment.
0: Okay. Welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
0: Flip out. Flip in. Flip out.
2: Nejen premiéry, ale i legendy filmového plátna. Půlnoc Hollywoodu sleduje i staré dobré klasiky.

0: to Hillman, the preeminent HBCU in the country.
1: Baby, why are you here?
2: My parents have been pushing Hillman since before they knew my name.
3: Ever since you left me.
2: I just want to prove to them I can crush it.
3: I ain't come this far just to come this far.
1: You didn't get in anywhere else, did you?
4: Na Netflixu startuje dramatická komedie Jiný svět, návrat kultovního seriálu z přelomu 80. a 90. let, který se odehrával na Černošské univerzitě. Vracíme se na Hillman College, kde nastupuje nový ročník. V centru dění je Deborah Wayne, rozmazlená nejmladší dcera Whitney a Dwayna, tedy dvojice, kterou si fanoušci původního seriálu pamatují moc dobře. Deborah ráda přitahuje pozornost, má velké srdce a zatím dost mlhavou představu o tom, co vlastně chce. Kolem ní se točí nová parta od studentky trestního práva, která je první ve své rodině na vysoké, přes hvězdného sportovce a studenta psychologie, kterému jdou cizí problémy líp než ty vlastní, až po ghansko-nigerijského módního podnikatele. Kdo čeká nostalgii, dočká se. Do kampusu se vracejí i původní tváře Jasmine Guy jako Whitley Gilbert, Kadeem Harrison jako Dwayne Wayne, Cree Summer i Daryl M. Bell. Hlavní roli dostala Malaya Joy Moon, showrunnerkou je Felicia Pryde a režie se ujala Debbie Allen, která u původního seriálu režírovala desítky epizod. Osmdesátkové studentské klasiky se obvykle vracejí jako bledý stín originálu. Tady ale máme scénáristku i režisérku, které přesně vědí, o čem ten seriál byl.

0: 10 epizod po 30 minutách jiného světa najdete nově na Netflixu.
1: Your star has arrived. Yes, my, yes, I'm Fiesta. Where's the red carpet? Pops, just give Hillman a chance to see the ladies. You got the flow, Johnny. These American girls are wild.
2: This is gonna be my first secular concert.
1: Come on, Mary Magdalene. All I need is one night, one night,
3: one night. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

Tak čím nám dnes kina doplní výběr? Největším tahákem premiérového čtvrtku je akční drama V srdci divočiny. Brad Pitt hraje penzionovaného vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, vydá do aljašské divočiny. Jenže letadlo, které pilotuje, skončí v troskách a dvojice odlučených parťáků má před sebou jedinou šanci – dojít zpátky do civilizace. Kdo má rád pocení dlaní, ten vyrazí na thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Jax se po smrti své sestry vydá spolu s její bývalou přítelkyní na výstup nahoru Kvan a někde 1500 metrů nad zemí je uvězní sesu v kamení. Zpátky se nedá a holky budou muset děsivou stěnu slést. Do kin se vrací i Avengers Endgame, a to ve verzi Special Edition. Kromě 3 hodin Marvelovského finále dostanete exkluzivní upoutávku na chystaný film Avengers Doomsday a v sálech s certifikací Infinity Vision dokonce další ukázku. Česká produkce obstarala komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se generace dědí sousedské na schvály. Dvě znepřátelené rodiny řeší válku a jejich děti se do sebe tajně zamilují. V sekci dokumentů dorazili Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď na otázku, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. Syrový a zároveň hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument. I Vaše drobotina si přijde na své v kinech. Zapomenutý ostrov, animák, ve kterém dvě nejlepší kamarádky projdou tajemným portálem na mýtický ostrov na Kali, který se živí jejich vzpomínkami. Tak to bychom měli. Čtvrteční novinky v kinech. Hovk.

0: Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Sky Showtime si pro nás přichystal mysteriózní seriál Possession a Netflix zase kriminálku Una Bomber. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio, které vám servíruje nejlepší bangry v českém éteru. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: 4 důvody pro DAB.

Don't Hold Yourself. Nezabudni si dať med. A ne teraz, ne zajtra.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci.

0: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, log management,
2: recovery plan. Endpoint detection.
3: Multifactor.
2: Penetrační test. Log management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet.

0: dětma a kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
0: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
0: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
0: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
0: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
0: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
0: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
0: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
0: Chci si užít dan zdatma.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: This right here is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime doručil anglický mysteriózní thriller Possession, HBO Max vsadilo na francouzského posedlého Paola a Netflix do toho šlápl s kriminálkou podle skutečných událostí Una Bomber s Russellem Crowem a Shailene Woodley. A v Plzni dnes startuje 39. ročník filmového festivalu Finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: not play with things you do not understand.
1: Alfred Connaught, disinherited his son. We have to send someone out to Jamaica.
2: We're gonna fight this.
3: Na Sky Showtime dorazil britský nadpřirozený thriller Possession a rovnou všech pět epizod najednou. Claudia je ambiciozní mladá právnička smíšeného původu, kterou práce zavede z Bristolu až na Jamajku. Má tam zpochybnit dědický nárok, který si na panství dělá místní muž proti bohatému bílému aristokratovi. Rutinní případ se ale zvrtne ve chvíli, kdy Claudia zjistí, o jaký dům se vlastně soudí. Hope Hill, bývalá plantáž, je totiž přesně to sídlo, které se jí roky vrací v nočních můrách. A čím hlouběji se noří do historie domu, tím jasnější je, že brutální minulost plantáže a dnešní křivdy spolu souvisí mnohem víc, než by si kdokoliv přál. V hlavní roli září Gugum Bataro, kterou znáte z Lokiho. Vedle ní se objeví Johnny Lee Miller, Sheldon Shepard a Belle Pauly. Pětidílnou minisérii vymyslela a napsala Carla Chrome. Režie se ujal jamajský režisér Storm Salter a za kamerou stál Pedro Cardillo. Natáčelo se mezi anglickým Bristolem a Jamajkou, takže tenhle duchařský případ má opravdu dvě tváře. Possession najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime, a to kompletně, takže víkendový maraton se nabízí sám.
4: This is a 50 million pound inheritance. There's no paper trail, no records.
0: It is owed to my people. He's not getting it back.
5: This is a plantation house. My ancestors owned slaves.
6: I've heard that she is a witch.
7: Are you?

Od dneška patří Plzeň českému filmu. Startuje 39. ročník festivalu Finále Plzeň, který potrvá do středy 30. září. V Měšťanské besedě a na dalších místech se promítne více jak stovka celovečerních, dokumentárních i krátkých filmů. Soutěží se o Zlatého ledňáčka, a to hned ve čtyřech kategoriích. Celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní a internetové projekty a studentské krátké filmy. Vítěze vybírají mezinárodní poroty a studentské poroty Západočeské univerzity. Festival zahajuje světová premiéra snímku Divočina. Uvedou ho Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj. A kdo nejezdí jen za premiérami, má se na co těšit i v nesoutěžních sekcích. Letos přibyla sekce Ženy a film, věnovaná výrazným ženským osobnostem české kinematografie, a sekce Zoom tentokrát míří do Beneluxu. Kompletní program najdete na stránkách festivalfinale.cz.

0: 905-798.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan s datma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Théophane Tolbiac qui était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire. Je suis allé le voir et il m'a reconnu direct. Paolo Da Costa.
5: Da Costa, mais je...
6: C'est ça que tu fais maintenant. Chauffeur.
7: Na HBO Max dnes naskočila francouzská originální novinka Paolo, psychologický thriller o tom, jak snadno se obdiv zvrtne v posedlost. Paolo žije obyčejný, ale docela spokojený život v malém provinčním městě. Stěhuje pijána, plánuje svatbu se snoubenkou Vinny a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco stát. Jenže pak náhodou potká bývalého spolužáka Thea, ze kterého je mezitím charismatický kandidát na starostu, člověk, kterému zjevně vychází úplně všechno. Paolo se nejdřív jen přidá k jeho kampani a pak už to jde samospádem. S pomocí je fascinace, s fascinace touha patřit do nejužšího kruhu kolem budoucího starosty a z té touha žít rovnou cizí život. Celé se to odehrává v dusném, uzavřeném prostředí maloměsta, kde jde o třídní rozdíly, vliv a přetvářku minimálně stejně jako o volby. V hlavní dvojici se utkají Jérôme Niel jako Paolo a Jean Gassiorovsky z Comédie Française jako Theo. Sérii vymyslel, napsal a natočil Sebastien Marnier, autor thrillerů Původ zla a Konec školy a adaptoval v ní vlastní prvotinu, román Mimi z roku 2011. Seriál měl premiéru na festivalu Série Mania a ohlasy byly vesměs nadšené. Francouzský seriál Paolo se roztáčí od dneška na HBO Max.
8: Paolo, c'est pas du tout la route pour aller chez moi là.
9: T'as déjà eu un premier grand amour qui te serre le cœur jusqu'à le faire exploser.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
1: Na Netflixu dnes startuje kriminální drama Unabomber, jeden z nejzajímavějších Netflixovských titulů posledních týdnů a film inspirovaný jedním z nejznámějších amerických případů. Ted Kaczynski nastoupil na Harvard v 16 jako matematický zázrak. Skončil jako muž, který téměř 2 desetiletí rozesílal bombové zásilky, zabil 3 lidi a dalších 23 zranil. Film se ptá, co se mezi tím stalo, a míří k jedné konkrétní kapitole. K psychologickým experimentům profesora Henryho Mariho, kterým byl mladý Kaczynski na univerzitě vystaven pod hlavičkou nevinně znějícího filozofického klubu. Vyprávění se přepíná mezi 2 časovými rovinami. V té starší sledujeme, jak se z osamělého studenta stává Unabomber. V té novější běží pátrání FBI, nejdelší a nejdražší operace v její historii. Mladého Kaczynskiho hraje Jacob Tremblay, kterého znáte z filmu Pokoj. Profesora Mariho si střihl Russell Crowe, a to hodně proti své obvyklé roli hrdiny. Agentku FBI hraje Shailene Woodley a v dalších rolích se objeví Annabelle Welles, Alexander Ludwig nebo Steven Ock. Film natočil dánský režisér Janusz Metz, který zanechal svůj rukopis na snímku Borg McEnroe a na epizodách seriálu Temný případ či Andor. Kriminální thriller s hvězdným obsazením Unabomber najdete nyní na Netflixu. When the battle starts, keep up the fight.
0: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
2: What is wrong with you?
3: Get him! I've seen victims with their arms and faces blown up.
0: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
4: He's just a boy.
5: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with me.

Dnes mám pro vás ještě soupis toho, co tento týden přibylo na streamingu a je toho dost. Apple TV Plus nasadilo komediální seriál jako Bratři. Matthew McConaughey a Woody Harrelson hrají sami sebe, tedy dlouholeté nejlepší kamarády, kterým jednorodinné tajemství naznačí, že k sobě možná mají ještě blíž, než si mysleli. Na Edison Online dorazil film Trochu života. Laura se během cesty napříč Evropou probudí v posteli cizího muže a nepamatuje si, jak se tam dostala. Místo, aby se vrátila domů, pokračuje dál a zkouší, kde má vlastně hranice. Na HBO Max se vrací druhá řada Cizinky, krev mé krve, prequel o rodičích Jamieho Frasera. Naskočila tam také francouzská série Paolo, thriller o obyčejném chlapíkovi, jehož obdiv k bývalému spolužákovi kandidujícímu na starostu se zvrhne v posedlost. Dál je na HBO Max Rukojmí v přímém přenosu, skutečný případ z Indianapolis roku 77, kdy únosce žádal, aby mohl mluvit živě v rádiu a John Hamm hraje reportéra, který mu to musí umožnit. Sharon Horgan přichází s komediálním seriálem Znovu mladá o padesátnici, která hledá lásku a zároveň se stará o nemocné rodiče i dospělého syna. A také Čtyři bloky počátek, prequel německé gangsterky o vzestupu berlínského klanu Hamadů. Na Netflixu je tento týden nejzajímavějším titulem film Una Bomber, který sleduje cestu Teda Kaczynskýho od harvardského premianta k nejhledanějšímu atentátníkovi Ameriky. Russell Crowe tu hraje psychologa, který mu na univerzitě zásadně zavařil a Shailene Woodley se zahrála detektivku. Netflix přihodil také italské drama Akademie Minerva. Odehrává se na vojenské střední škole, kde kadet pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Jiný svět je návratem legendární univerzitní dramedie na Hillman College, a to s novou generací studentů i s původními tvářemi. Španělská série The Final Problem zavírá 13 lidí kvůli bouři na ostrůvku u Malorky v roce 1959. A když jedna z hostek zemře, vyšetřování se ujme penzionovaný herec, který kdysi hrál Sherlocka Holmesa. Brazilský habeas corpus je o obávané advokátce, ze které se stala univerzitní profesorka a která se snaží dostat z vězení nespravedlivě odsouzeného mladíka. Z Jižní Ameriky přichází na Netflix Miss Muertos Tristes, mix dramatu, fantasy a hororu, a anime fanoušky potěší druhá řada JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, tedy pokračování závodu napříč americkou pouští. Prime Video nabídl Hypotézu lásky, romantickou komedii podle bestselleru. Doktorantka impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry a z předstíraného vztahu se pomalu stává pokus s nejistým výsledkem. A Sky Showtime nabízí nadpřirozený thriller Possession s Gugum Bataro, kde právnička řeší dědický spor o jamajskou plantáž, která ji léta pronásleduje v nočních můrách, a všech pět dílů je k dispozici naraz. A na Sky Showtime odstartovala druhá řada Země gangů, kde Tom Hardy, Helen Mirren a Pierce Brosnan drží pohromadě rozpadající se zločinecké impérium. Tak to jsou streamovací novinky tohoto týdne. Program na prodloužený víkend máte vyřešený. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, protože je v pondělí svátek a čeká nás prodloužený víkend. Setkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Pro přehled titulů, které jsme tento týden probírali, se odeberte na naše stránky zunradio.cz. Díky, že nás ladíte a necháváte se unášet pozitivní náladou za každého počasí. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, lock management,
2: Sofia
3: recovery plan.
2: Endpoint detection.
3: Multifactor.
2: Penetrační test. Lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.

0: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Kamčatku, konkrétně na sopku Krašeninnikov na tichomořském pobřeží Ruska. 30. července 2025 udeřilo nedaleko v oceánu zemětřesení o síle 8,8 a zdá se, že tenhle otřes jednu ze dvou sopek doslova probudil ze spánku. O pár dní později začala ze severního kráteru vytékat láva, a to poprvé za velmi dlouhou dobu. A teď to nejlepší. Americko-indická družice pořídila celou tu podívanou jako časozběrné video. Jak uvádí NASA, láva se po svahu rozlézala jako úponky vinné révy, pomalu, trpělivě, ale naprosto neúprosně. Planeta Země si tedy uspořádala vlastní ohňostroj a nikoho nepozvala. Naštěstí máme kamery ve výškách, které nikdy nemrkají. Tak si dnes dopřejte něco teplého, ale prosím, ne tak teplého jako Kamčatka. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 400

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Je mi, jako by mi někdo sáhnul až do žaludku, nahmatal mi střeva, vytáhnul je ven a omotal mi je kolem krku. Nordi!
1: Do televizních obrazovek 22 milionů amerických diváků vstupují 22. září 1994 Přátelé. Sitcom, který se stane jednou z nejpopulárnějších televizních show všech dob.
0: Budu v pořádku, bez obav a doufám, že ona bude šťastná.
2: Ale ty ne.
0: Za to ona jo, když opustila mě.
3: Ty jsi netušil, že je na ženský?
0: Ne! Jasný? Teď to nevěděla ona sama!
1: Pro šestici hlavních a začínajících herců Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lizu Kudrow, Metta LeBlanca, Matthewa Perryho a Davida Schwimmera jsou Přátelé doslova katapultem mezi největší televizní hvězdy 90. let.
2: Ach jo, Moniko, ahoj, díky bohu!
4: Zvěříš se nám hned, nebo čekáme ještě na tvý družičky?
1: Ač je český dubbing povedený, originálu se rovnat nedokáže a až příliš humoru je ztraceno v překladu, takže pokud máte tu možnost, sledujte Přátelé v originálu. Rozhodně se víc zasmějete a užijete si skvělé akcenty herců.
0: Nejhorší je pomyšlení, že na světě by pro každého existovala jen jedna žena. Tu jednu, když si nenajdeš, je konec. V mém případě se ta jedna líbila mě.
1: Seriálový scénář se bude muset trochu najít, než dosáhne skutečně fungující komiky a vyladění postav. Proto je i hodnocení recenzentů mírně nadprůměrné. Ale chemie mezi herci funguje už od počátku a právě díky nim se Přátelé stanou seriálem mladých diváků 90. let.
3: O čem to žvaníš? Jedna žena.
5: To je, jako bys řekl, že máš nároky na jeden druh zmrzliny. Těch příchutí je moře.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně?

0: Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o tom, jak je start rakety vlastně nejbrutálnější jízda, jakou lidstvo vymyslelo. Miliony liber tahu a satelit uvnitř se cese jako rosol na bubnu. A přesně na to našli Švýcaři odpověď. Jak popsal magazín Universe Today, inženýři z výzkumného ústavu EMPA a firmy Beyond Gravity postavili nový nosný adaptér, tedy tu desku, na kterou je družice přišroubovaná. Místo gumových polštářů a těžkých motorových tlumičů použili foronické krystaly. Ty umějí mechanické vlny ohýbat a blokovat a prototyp převádí svislé ocesy na rotaci hliníkových kroužků. Energie se roztočí a oces zkrátka vyšumí. Výsledek? Lehčí konstrukce, víc místa pro užitečný náklad a možnost vozit i křehoučké optiky nebo kvantové senzory. Zatím je to ve fázi laboratorních testů a patentové přihlášky, takže si ještě chvíli počkáme. Tak ať vás dnešek neocese víc než ten adaptér. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Dobré ráno, zadejte si.
5: A znáte tuhle?
6: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
6: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
6: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
6: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
6: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
6: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
6: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
6: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
6: Chci si užít Danska tvára.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
8: O Zero Trust Architecture.
7: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
8: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
7: Endpoint Detection.
8: Multifaktor.
7: Penetrační test, Log Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercontrol.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat, and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat, and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého 2. alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a přivalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Kamčatku, konkrétně na sopku Krašeninnikov na tichomořském pobřeží Ruska. 30. července 2025 udeřilo nedaleko v oceánu zemětřesení o síle 8,8 a zdá se, že tenhle otřes jednu ze dvou sopek doslova probudil ze spánku. O pár dní později začala ze severního kráteru vytékat láva, a to poprvé za velmi dlouhou dobu. A teď to nejlepší. Americko-indická družice pořídila celou tu podívanou jako časozběrné video. Jak uvádí NASA, láva se po svahu rozlézala jako úponky vinné révy, pomalu, trpělivě, ale naprosto neúprosně. Planeta Země si tedy uspořádala vlastní ohňostroj a nikoho nepozvala. Naštěstí máme kamery ve výškách, které nikdy nemrkají. Tak si dnes dopřejte něco.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: Ostravě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: On byl mým idolem. Mozart. Myslím, že nebyla doba, kdybych neznal jeho jméno. Já si ještě hrál dětské hry, když on koncertoval pro krále a císaře.
2: Biografické drama na motivy divadelní hry z pera Petra Šefra Amadeus má premiéru v Los Angeles 6. září 1984.
3: Teď půjdeme zpátky.
4: Ne.
3: Ano, ano.
4: Ne.
3: Co pak nevíte, kde jste? Zde jde všechno pospátku. Lidé chodí pospátku, i pospátku mluví.
4: Jak hloupe.
3: Proč? I první pospátku.
4: Oh, ha, ha, ha.
3: Ledrp.
4: Ledrp. Vy jste vážně zvláštní.
2: Na scénáři pro tento velkofilm pracoval režisér Miloš Forman s dramatikem Petrem Šefrem několik měsíců a prý to nebyla jednoduchá cesta.
1: We had a big conflict, you know, because I hated his cooking and he hated my cooking. I regarded ourselves, both of us, as the odd couple.
2: Byly tři možnosti, kde Amadea natočit. Vídeň byla příliš drahá, Budapešť příliš zdevastovaná, a tak se tedy filmaři vydali za železnou oponu do Prahy.
5: It started when we crossed the border. We just were in customs and they said, okay, you can go on. Miloš said to me, you're now in Czechoslovakia, forget logic.
2: Československo rozhodně přineslo štábu nečekané zážitky a mezi nimi vyčnívá scéna ze Stavovského divadla.
1: Incredible scene. It was 4th of July. We were shooting an opera scene. The camera was behind the stage, you know, so we had like 500 extras there. And so I said, roll it, playback. And suddenly, instead of Mozart's music, American national anthem starts to play.
2: Češi účinkující v komparzu připravili Američanům překvapení na Den nezávislosti.
6: And out of the flies came this huge American flag unfurled on the stage. And 600 Czechs stood up. And sang the national anthem of the United States and knew the words.
3: I get goosebumps when I think about it.
2: Americká vlajka a Češi zpívající americkou hymnu, to byste skutečně nečekali za železnou oponou.
1: 30 men and women standing, panic on their face, looking at each other what they should do. They thought the secret police dispersed among the extras, you know.
2: Byl to risk, ale lze jen těžko zjistit, jestli za to někdo později pikal.
6: And I was sitting there thinking, good God, the army's gonna come and we're all gonna go to jail. This is an act of rebellion.
2: Možná, že to nakonec ti tajní zamíchaní mezi komparz raději ututlali. Však dokument o filmu Amadeus se natočí až v roce 2002.
3: No, myslím, že to mimořádně dobře dopadlo, veďte jistě. Vídeňáci určitě poznají dobrou hudbu, když ji slyší, že ano.
1: Určitě.
2: Biografický velkofilm s Marim Abrahamem představujícím skladatele Salieriho a Tomem Halsem jako okouzlujícím blázínkem Mozartem bude diváckým i kritickým úspěchem. Ostatně jako dosud všechny snímky, které Miloš Forman natočil před i po emigraci.
3: O čem to je? Je to veselé jasnosti, je, celý děj se odehrává.
1: Ano.
2: Amadeus o bouřlivém životě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta obhájí 8 sošek z 11 nominací na Oscara, přičemž se stane také nejlepším filmem roku 1984 a snímek získá desítky dalších světových ocenění.
3: Může to být turecky, pokud chcete. Já

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí.

0: efektivně prodat svůj firemní majetek a pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
3: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
4: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
2: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
1: Prodáno!
0: Veacom.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Deako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační Test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o tom, jak je start rakety vlastně nejbrutálnější jízda, jakou lidstvo vymyslelo. Miliony liber tahu a satelit uvnitř se cese jako rosol na bubnu. A přesně na to našli Švýcaři odpověď. Jak popsal magazín Universe Today, inženýři z výzkumného ústavu EMPA a firmy Beyond Gravity postavili nový nosný adaptér, tedy tu desku, na kterou je družice přišroubovaná. Místo gumových polštářů a těžkých motorových tlumičů použili foronické krystaly. Ty umějí mechanické vlny ohýbat a blokovat a prototyp převádí svislé otřesy na rotaci hliníkových kroužků. Energie se roztočí a otřes zkrátka vyšumí. Výsledek? Lehčí konstrukce, víc místa pro užitečný náklad a možnost vozit i křehoučké optiky nebo kvantové senzory. Zatím je to ve fázi laboratorních testů a patentové přihlášky, takže si ještě chvíli počkáme. Tak ať vás dnešek neocese víc než ten adaptér. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Slaves to the vibe.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jste velmi šťastný muž, majore Petrovský. Byl jste vybrán pro poslání nejvyššího významu.
2: Špionážní román Čtvrtý protokol od Frederika Forsytha zahajuje 16. září 1984 své vedení žebříčku bestsellerů deníku New York Times a bude mu vévodit 7 týdnů.
1: Slyšel jsem, že jste v tajných operacích ten nejlepší, jaký může být. To potřebujeme.
2: Titul románu odkazuje na smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 68, která v románovém světě obsahuje také 4 tajné protokoly. Přísně utajená skupinka mocných se je však rozhodne porušit a vyšle nekompromisního zabijáka z KGB, aby ve Velké Británii sestrojil atomovou bombu, jejíž výbuch má ovlivnit předvolební kampaň a porušit mocenskou rovnováhu ve světě.
3: Pane bože, co jsem to udělal?
4: Zradil si svoji zemi, předal si množství tajných informací Moskvě a řekl bych, že si oslabil NATO možná nenapravitelně.
2: Forsyth v románovém thrilleru opět buduje slušné napětí na pozadí činnosti tajných služeb v době studené války a vykresluje nebezpečné mechanismy nekontrolované moci. Čtvrtý protokol se v roce 87 dočká také své filmové podoby, kde se proti sobě postaví agenti v podání Michaela Caina a Pierce Brosnana.
4: Okamžitě obnovíš své tajné kontakty s Moskvou, ale tentokrát ti ty informace připravím já. Je to jasné? Později, až s tím skončíme, uvidíme, jak s tebou naložíme. Dancing with you.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den s dětma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Hučí kučí tance. Sky Showtime doručil anglický mysteriózní thriller Possession. HBO Max vsadilo na francouzského posedlého Paola a Netflix do toho šlápl s kriminálkou podle skutečných událostí Una Bomber s Russellem Crowem a Shailene Woodley. A v Plzni dnes startuje 39. ročník filmového festivalu Finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: not play with things you do not understand.
1: Alfred Connaught disinherited his son. We have to send someone out to Jamaica.
2: We're gonna fight this.
3: Action! Na Sky Showtime dorazil britský nadpřirozený thriller Possession a rovnou všech pět epizod najednou. Claudia je ambiciozní mladá právnička smíšeného původu, kterou práce zavede z Bristolu až na Jamajku. Má tam spochybnit dědický nárok, který si na panství dělá místní muž proti bohatému bílému aristokratovi. Rutinní případ se ale zvrtne ve chvíli, kdy Claudia zjistí, o jaký dům se vlastně soudí. Hope Hill, bývalá plantáž, je totiž přesně to sídlo, které se jí roky vrací v nočních můrách. A čím hlouběji se noří do historie domu, tím jasnější je, že brutální minulost plantáže a dnešní křivdy spolu souvisí mnohem víc, než by si kdokoliv přál. V hlavní roli září Gugu Mbatha-Raw, kterou znáte z Lokiho. Vedle ní se objeví Johnny Lee Miller, Sheldon Shepherd a Belle Pauly. Pětidílnou minisérii vymyslela a napsala Carla Chrome. Režie se ujal jamajský režisér Storm Salter a za kamerou stál Pedro Cardillo. Natáčelo se mezi anglickým Bristolem a Jamajkou, takže tenhle duchařský případ má opravdu dvě tváře. Possession najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime, a to kompletně, takže víkendový maraton se nabízí sám.
4: This is a 50 million pound inheritance. There's no paper trail, no records.
0: It is owed to my people.
5: He's not getting it back.
6: This is a plantation house. My ancestors owned slaves.
5: I've heard that she is a witch.

od dneška patří Plzeň českému filmu. Startuje 39. ročník festivalu Finále Plzeň, který potrvá do středy 30. září. V Měšťanské besedě a na dalších místech se promítne více jak stovka celovečerních, dokumentárních i krátkých filmů. Soutěží se o Zlatého ledňáčka, a to hned ve čtyřech kategoriích. Celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní a internetové projekty a studentské krátké filmy. Vítěze vybírají mezinárodní poroty a studentské poroty Západočeské univerzity. Festival zahajuje světová premiéra snímku Divočina. Uvedou ho Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj. A kdo nejezdí jen za premiérami, má se na co těšit i v nesoutěžních sekcích. Letos přibyla sekce ženy a film, věnovaná výrazným ženským osobnostem české kinematografie, a sekce Zoom tentokrát míří do Beneluxu. Kompletní program najdete na stránkách festivalfinale.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management,
3: sokietizilzba.
4: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercontrol.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire. Je suis allé le voir et il m'a reconnu direct. Paolo Da Costa.
1: Da Costa, mais je...
2: C'est ça que tu fais maintenant. Chauffeur.
3: Na HBO Max dnes naskočila francouzská originální novinka Paolo, psychologický thriller o tom, jak snadno se obdiv zvrtne v posedlost. Paolo žije obyčejný, ale docela spokojený život v malém provinčním městě. Stěhuje pijána, plánuje svatbu se snoubenkou Viny a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco stát. Jenže pak náhodou potká bývalého spolužáka Tea, ze kterého je mezi tím charismatický kandidát na starostu, člověk, kterému zjevně vychází úplně všechno. Paolo se nejdřív jen přidá k jeho kampani a pak už to jde samospádem. S pomocí je fascinace, s fascinace touha patřit do nejužšího kruhu kolem budoucího starosty a z té touha žít rovnou cizí život. Celé se to odehrává v dusném, uzavřeném prostředí maloměsta, kde jde o třídní rozdíly, vliv a přetvářku minimálně stejně jako o volby. V hlavní dvojici se utkají Jérôme Niel jako Paolo a Jean Gassiorovsky z Comédie Française jako Theo. Sérii vymyslel, napsal a natočil Sébastien Marnier, autor thrillerů Původ zla a Konec školy a adaptoval v ní vlastní prvotinu, román Mimi z roku 2011. Seriál měl premiéru na festivalu Série Mania a ohlasy byly vesměs nadšené. Francouzský seriál Paolo se roztáčí od dneška na HBO Max.
4: Paolo, c'est pas du tout la route pour aller chez moi là. I want you to...
0: T'as déjà eu un premier grand amour qui te serre le cœur jusqu'à le faire exploser.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
1: Na Netflixu dnes startuje kriminální drama Unabomber, jeden z nejzajímavějších netflixovských titulů posledních týdnů a film inspirovaný jedním z nejznámějších amerických případů. Ted Kaczynski nastoupil na Harvard v 16 jako matematický zázrak. Skončil jako muž, který téměř 2 desetiletí rozesílal bombové zásilky, zabil 3 lidi a dalších 23 zranil. Film se ptá, co se mezi tím stalo, a míří k jedné konkrétní kapitole. K psychologickým experimentům profesora Henryho Mariho, kterým byl mladý Kaczynski na univerzitě vystaven pod hlavičkou nevinně znějícího filozofického klubu. Vyprávění se přepíná mezi 2 časovými rovinami. V té starší sledujeme, jak se z osamělého studenta stává Unabomber. V té novější běží pátrání FBI, nejdelší a nejdražší operace v její historii. Mladého Kaczynskiho hraje Jacob Tremblay, kterého znáte z filmu Pokoj. Profesora Mariho si střihl Russell Crowe, a to hodně proti své obvyklé roli hrdiny. Agentku FBI hraje Shailene Woodley a v dalších rolích se objeví Annabelle Wallis, Alexander Ludwig nebo Steven Ok. Film natočil dánský režisér Janus Metz, který zanechal svůj rukopis na snímku Borg McEnroe a na epizodách seriálu Temný případ či Andor. Kriminální thriller s hvězdným obsazením Unabomber najdete nyní na Netflixu. When the battle starts, keep up the fight.
0: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
2: What is wrong with you?
3: You! I've seen victims with their arms and faces blown off.
0: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
4: He's just a boy.
5: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with me.
3: Leave!

0: Dnes mám pro vás ještě soupis toho, co tento týden přibylo na streamingu a je toho dost. Apple TV Plus nasadilo komediální seriál jako Bratři. Matthew McConaughey a Woody Harrelson hrají sami sebe, tedy dlouholeté nejlepší kamarády, kterým jednorodinné tajemství naznačí, že k sobě možná mají ještě blíž, než si mysleli. Na Edis Online dorazil film Trochu života. Laura se během cesty napříč Evropou probudí v posteli cizího muže a nepamatuje si, jak se tam dostala. Místo, aby se vrátila domů, pokračuje dál a zkouší, kde má vlastně hranice. Na HBO Max se vrací druhá řada Cizinky, krev mé krve, prequel o rodičích Jamieho Frasera. Naskočila tam také francouzská série Paolo, thriller o obyčejném chlapíkovi, jehož obdiv k bývalému spolužákovi kandidujícímu na starostu se zvrhne v posedlost. Dál je na HBO Max Rukojmí v přímém přenosu, skutečný případ z Indianapolis roku 77, kdy únosce žádal, aby mohl mluvit živě v rádiu a John Hamm hraje reportéra, který mu to musí umožnit. Sharon Horgan přichází s komediálním seriálem Znovu mladá o padesátnici, která hledá lásku a zároveň se stará o nemocné rodiče i dospělého syna. A také Čtyři bloky počátek, prequel německé gangsterky o vzestupu berlínského klanu Hamadů. Na Netflixu je tento týden nejzajímavějším titulem film Una Bomber, který sleduje cestu Teda Kaczyńskiho od harvardského premianta k nejhledanějšímu atentátníkovi Ameriky. Russell Crowe to hraje psychologa, který mu na univerzitě zásadně zavařil a Shailene Woodley se zahrála detektivku. Netflix přihodil také italské drama Akademie Minerva. Odehrává se na vojenské střední škole, kde kadet pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Jiný svět je návratem legendární univerzitní dramedie na Hillman College, a to s novou generací studentů i s původními tvářemi. Španělská série The Final Problem zavírá 13 lidí kvůli bouři na ostrůvku u Malorky v roce 1959. A když jedna z hostek zemře, vyšetřování se ujme penzionovaný herec, který kdysi hrál Sherlocka Holmesa. Brazilský habeas corpus je o obávané advokátce, ze které se stala univerzitní profesorka a která se snaží dostat z vězení nespravedlivě odsouzeného mladíka. Z Jižní Ameriky přichází na Netflix Miss Muertos Tristes, mix dramatu, fantasy a hororu, a anime fanoušky potěší druhá řada JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, tedy pokračování závodu napříč americkou pouští. Prime Video nabídl Hypotézu lásky, romantickou komedii podle bestselleru. Doktorantka impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry a z předstíraného vztahu se pomalu stává pokus s nejistým výsledkem. A Sky Showtime nabízí nadpřirozený thriller Possession s Gugu Mbatha-Raw, kde právnička řeší dědický spor o jamajskou plantáž, která ji léta pronásleduje v nočních můrách, a všech pět dílů je k dispozici naraz. A na Sky Showtime odstartovala druhá řada Země gangů, kde Tom Hardy, Helen Mirren a Pierce Brosnan drží pohromadě rozpadající se zločinecké impérium. Tak to jsou streamovací novinky tohoto týdne, program na prodloužený víkend máte vyřešený. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte

0: draží. Veacon.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacon.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
4: Prodáno.
5: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Welcome. Can you feel it?

Netrpíte depresí? Netrpte. Zun Radio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme dolů, do kalifornské pouště u Edwards, kde se učí umění, které je ve vesmíru nejpodceňovanější, totiž přistát a nerozbít se. Nad Armstrongovým leteckým výzkumným střediskem tam létal dron Alta X a vezl na palubě systém navádění a navigace se jménem Splice. Vyvinuli ho, jak uvádí NASA, inženýři z Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu a ten systém úspěšně zvládl simulovaný sestup a přistání jako na měsíci. Jinými slovy, budoucí přistávací modul se právě teď učí dívat se pod sebe, poznat balvan od rovné plochy a rozhodnout se za zlomek vteřiny.

bez couvací kamery a bez souseda, který vás

Pozdravím Fištronovcov, Vronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vevoda. Samozrejme Dubajský princ. Celý svet. Pome, pome, pome, pome. Čistý grúva.

pozdravím ešte pánov z crew. DJ Dalat, DJ Mart, mate. Pozdravím Fiorinka.

0: that work.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.